Pesek uradni, berem doteky, do psaní, ze psaní, do psaní, a ve všech pohádkových.